0: Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi přestávají šetřit na energiích. Tuzemské domácnosti v posledních měsících i nadále pokračují ve zvyšování spotřeby. Nárůst ale pozorují energetické společnosti u všech skupin odběratelů. Ke zvýšení spotřeby přispěl především velmi chladný leden. Cestovat do Spojených států bude jednodušší. Letecká společnost American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Česka s USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď je čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Ve Zlíně máme nejlevnější meníčka ze všech krajských měst v Česku. Ukazují to data z používání stravenek. I tady ale ceny obědů dál rostou. V poslední době zhruba o korunu za měsíc. Průměrná cena poledního menu v Česku teď vůbec poprvé překročila hranici 200 korun. Ve Zlíně platíme aktuálně průměrně 178 korun. Dnes má na východě Moravy převládat oblačno a odpoledne by mohlo místy zapršet. Budou ale i místa, kde bude převládat slunce. K večeru se má navíc vyjasňovat nad celým regionem. Dnešní maxima se dostanou na 20 až 23 stupňů.
16: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
2: S Michalem a Jasmin.
1: Čau, Davide.
2: Čau.
1: Jenom s Davidem.
2: Právě není.
1: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom mě... To bylo takový, to, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí. A já jsem se toho všimnul třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzii zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
2: Co? Ale nakonec jsme to všechno zvládli.
1: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi. No a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding. Tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I Need Café. Nebudeš tomu věřit, Davide, a možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rozvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplněk.
0: No úplněk asi nebyl.
1: Víš, co bylo? Ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinký, uzonkej.
0: No, takže úplněkem to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, jak já to dneska v té práci přežiju. No budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777-937-777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio. Hezké ráno. She

0: 16 hodin, 11 minut, krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv, začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek, ahoj, taky si připadám rozříkaná. David Jasler, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení, dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín, včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením, mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče, I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco, k ní prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolina Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno šampioni, já jsem se vyspal dobře, po ránu ranní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe too, to znamená já potřebuju kávy dvě.
0: Dvě.
1: Two.
0: Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení. Velšle Arm.

0: Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek, dokonalý ráno, 6 hodin 18 minut, no tak co ten hokej včera, co? Česko, Itálie, nejenom že nás v sobotu porazili Slovenci, tak včera válem i Taliáni.
1: Jsi strašný hnidopich.
0: No nejsem, tak já jsem koukal, tak to musím předat tu informaci, protože věřím, že spousta z vás, kdo teďka posloucháte, tak jste tu včerejší estrádu viděli. Jo, ještě ve druhé třetině jsme prohrávali, pak se to teda otočilo, 3-1 jsme vyhráli, ale co bylo teda neuvěřitelné, tak to byl jejich italský brankář Claro. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej, stokilovej borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj. Hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel.
0: Tak. Dopadlo to, ač teda s otřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umíme. Tak kde hrajeme dál, Davide?
1: V sobotu nás čeká výběr Slovenska ve bratrovražedném souboji 16:20. Pak tady vidím neděle, to nehrajeme, pondělí 16:20 Norsko. Následně Česko-Kanada, ale to si řekneme až potom.
0: Tak, ta sobota stačí, takže Česko-Slovensko v sobotu v 16:20. Velkolepý zápas, na který se těšíme. Na co se můžete těšit vy, Kateřina Marie Tichá, taky Coldplay, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme za moment aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
3: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
2: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
3: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
2: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský?
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu.
18: Barvu? Je tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
19: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
20: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Prostějově v Plumlovské ulici havarovalo osobní auto, projíždějte s opatrností. A na trase z Jeseníku směrem na Šumperk na příjezdu do Rapotína bude probíhat údržba vozovky, tak i tady opatrně.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Zlín.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
0: To jo. On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
0: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko a píše David z Brna. Ránko borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš. Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. Jo. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám se, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolem jdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost, jo?
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3, 5 korun, to 5 už je lepší cena.
0: Nebude by nás bylo 5, tak to je 3, a nebude by nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno se jdem otevře obchodňák a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
8: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Hotovo!
12: Hotovo!
11: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
13: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
14: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
15: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
16: Zase tankuju.
10: Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Kroměřížsku na silnici u Ratajů směrem na Nětčice dejte pozor, na vozovce se tam pohybují koně a na příjezdu do Vsetína od Valmezu se kvůli omezení připravte na kolonu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we

0: Čtvrteční Hitrádio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu. Až o 15%, jo, to je dost?
1: Je to dost, je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle sčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity. Výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky Čínasky, pojďme na to, hezké ráno.

0: 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
0: On Air.
8: Online.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří. Naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z 4násobné vraždy, a to sestřelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Podzámecká zahrada v Kroměříži je zase o něco hezčí. Skončila totiž oprava historické voliéry, která je součástí takzvaného pavího dvora a žijí v ní okrasní bažanti. Podzámka je nejcennějším krajinářským objektem v Česku a aktuálně tam pokračuje taky rekonstrukce rybářského pavilonu u Dlouhého rybníka. Řemeslníci nyní opravují balkón. Hotovo má být do konce roku. Dnešek přinese na východ Moravy asi nejvíc oblačnosti z celého týdne. Mraky by měly převládat po většinu dne a odpoledne by mohlo místy zapršet. Místy ale bude vládnout slunce. Dnešní maxima se dostanou na 20 až 23 stupňů.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
12: Dvě minuty po 7 ladíte čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
13: Ahoj, hezké ráno.
12: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars.

0: se Bruno Mars. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. A paté, aha, aha. 7 hodin, 5 minut, dobré ráno. Taky vám poslední dobou pořád volají podvodníci? My naposled včera a tak jsem si s ním popovídal. Co mě teda velice překvapuje, že ti Davide volá borec, co mluví, nevím, rusky, ukrajinsky, prostě lámanou češtinou a chce tě přesvědčit o tom, že u nich máš účet a že je potřeba zkontrolovat jeho zabezpečení. Jo. A říkám si, sakra, kdo na to skočí? A pak si říkám, jasně, máme tady spoustu starších, jako spoluobčanů, prarodičů a tak dále, kteří se třeba nechají jako nachytat, jo? No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, no to, aby prostě, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A ona, proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku, CeeLo Green, Fuck You. A on to nepochopil a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte. A říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal, že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty mi chceš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby tohle mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze von.
0: No jako takhle já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkoušej jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a tu by to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl, já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů je čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo, takže já nevím, možná si nám je chtěl smrsnout teďka, chtějí se pomstit ze svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte? Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7 hodin 7 minut. Krásné ránko.

0: Téma Chynába. Alvaro Soler. Tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám. Co přesně se vám děje, na co si dát pozor? Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem si s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účet u nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin, zdravím, za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdů, blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Že oni pak třeba bojovali z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? A tak toho máš pomenovaný. Svolá ten šmej.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no. To zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, ježiš, ty ho zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo? Protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněl, je to asi měsíc zpátky. Volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě. Ale
0: kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dosaďte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto vybrat. Je to teda otravný, když jako automaticky ty telefonáty už vypínám, když vidím vlastně předvolbu jiné země, no a prostě během chvíle třeba mi to zazvoní 3x, 4x po každé změně na telefonu.
1: No ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda, to je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, tak říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo, stejný pán, začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí takhle obvolávat lidi, že je to nepříjemné, tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Tyjo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45, krásné ráno.

0: Rádio, 7 hodin, 20 minut, Michal a David s vámi, přejeme hezké ráno. Za moment můžeme slíbit další parádní muziku. Rembrandt, I'll be there for you. No a taky za pár chvil budete soutěžit o další gold vstupenky na brněnské MotoGP, to je soutěž rychlá pětka, chvíli po 7:30, tak to si nenechte ujet. No a taky zvládneme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Toto je...
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
11: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Je, tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: největší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Opavsku u Bolatic směrem od Kravař se srazila 3 osobní auta, místo je s opatrností průjezdné. A na Kroměřížsku u Ratajů směrem na Nětčice, dejte pozor, na silnici se tady pohybují kluně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio 732, Luis Capaldi. Dobré ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Tak pojď, Dave.
2: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadu evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
2: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumějí štrikovat. No jo. To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota i neděle. Tak gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: naprosto žeru. Anna na klapale Farben Supergirl, taky ve verzi od Rimona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s tačkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hurvínek.
0: Ano, a poslední, pátá otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: V Brně.
0: A to je správně! Jo!
2: Jo, jupi, jo. A jede se na motorky. Jo.
0: A jede se na motorky. Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše a musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: No tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, stupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme. Děkujeme.
0: Nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi. Mějte se, ahoj.
3: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu, čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu.
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin, jakože se tady střídají cizí lidi. Ale náš moderátor tady prostě není, no.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Nico Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons. No a samozřejmě předáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory, zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude

0: konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Ve Zlíně máme nejlevnější meníčka ze všech krajských měst v Česku. Ukazují to data z používání stravenek. I tady ale ceny obědů dál rostou. V poslední době zhruba o korunu za měsíc. Průměrná cena poledního menu v Česku teď vůbec poprvé překročila hranici 200 korun. Ve Zlíně platíme aktuálně průměrně 178 korun. Dnes má na východě Moravy převládat oblačno a odpoledne by mohlo místy zapršet. Budou ale i místa, kde bude převládat slunce. K večeru se má navíc vyjasňovat nad celým regionem. Dnešní maxima se dostanou na 20 až 23 stupňů.
2: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
3: Vstupujeme do třetí třetiny čtvrteční snídaně. S vámi Michal a David, krásné ránko.
4: Ahoj.
3: Krásné ráno. Za malou chvíli dorazí k nám do studia další speciální host a tím je skupina Poetika. Počkejte na to, nejdřív ještě další muzika, Jared Halliwell, It's Raining Men. Hezké ráno.
2: Hit Radio Zlín.

0: čtvrtek, Rockstar, 8 hodin, 10 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno a se mnou už je tu kapela Poetika, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, všichni zdravíme.
0: Ahoj, dobré ráno. Jak jste měli ráno? Jak vypadá ráno u vás dvou dnešní čtvrteční, co?
2: Vzdálené, jako by lokalitou, protože jsem se vzdálil půl šesté ráno a stejně jsem to nestihl.
0: Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale dorazili jste 15 vteřin tady před předstupem, což se vám vlastně stihli, je to vlastně v pohodě. Takhle, vy jste sem přišli představit nový single Blízko. Ano. Pojďte nám povědět, chlapi, co vám je teď v životě nejblíž? Ondro.
2: Teď momentálně nejblíž tak je mě asi kapela a moje přítelkyně a práce. To jsou asi tak tři subjekty.
3: Já to mám podobně a ještě k tomu přidám krabice, protože se právě teďka stěhuju semka do Prahy, takže žiju v krabicích teďka.
0: Hezký,
3: takže
0: hezký.
3: Jsem krabicím velice blízko teď.
0: Takže stěhováníčko. Jinak song Blízko, vy nám ho za chviličku zahrajete živě. On to je takový feel good song a co je za vás jednodušší? Je jednodušší napsat něco smutného anebo něco veselého?
2: Smutného, určitě smutného.
0: Tak ono vlastně ty smutný songy asi většinou vychází z nějaký zkušenosti a ten, že?
2: To ne, jako že bychom byli smutná kopa nějaká, nebo jak, nějaký oddíl prostě takový, jakože mrzák prostě. Ale spíš k tomu tak nějak člověk tíhne, je to jednodušší, protože ty veselý písničky občas jsou až za hranou, že jako to je takový ejchuchu, louka motýlci a prostě je to takový nepříjemný, takový toxicky pozitivní moč.
3: Aha. Je to jednodušší se z toho vypsat prostě z těch těžkých.
0: Jasně, jasně. No a pro koho je konkrétně tahle písnička Blízko? Je to teda pro lidi čerstvě zamilovaný, nebo pro ty po rozchodu, nebo pro ty, kteří chtějí mít jenom prostě klid?
2: A nebo klidně to může být pro psa, nebo pro kočku. My jsme si všimli, že na TikToku právě lidi natáčejí videa i se psem, což mě vůbec nenapadlo, že to může člověk takhle jako vnímat. I když nevím, jestli ve vlasech usíná, to musí být hůňatej
3: pes. Jo.
0: No tak, myslím si, že bychom si ji mohli zahrát pro posluchače, kteří ji ještě neslyšeli. Ona už je venku, pokud se nepletu, 2-3 týdny zhruba.
2: Ano.
0: Tak pojďme si ji dát tady v éteru Hit Radia naživo a živě. Jdeme na to?
3: Kam mám dát ten?
0: Kamkoliv.
3: Takhle jo.
0: Udělej si pohodlí hlavně.
3: Ok, já jsem v pohodě.
0: Tak, pojďme.

0: Wow! Nejnovější single Poetiky blízko v éteru Hit Rádia přesně ve 8:15. Moc vám děkujeme. S námi Ondra Brejška, kytarista Dave Macu, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Vy jste k tomu vydali i videoklip. Já jsem si tady vypsal pár komentářů na YouTube, jo, který tady jsou. Je tady třeba: chci, aby ta písnička nikdy neskončila. Jedeme v hlavě ode dne vydání. Summer Song 2026, nebo třeba Moje děti to znají naspaměť. Nejmladšímu je 5 let. Tak tohle je vaše hodnocení na YouTube pod videoklipem.
1: To je super, my to hrozně rádi čteme. Dělá nám to radost, takže pokud nám to chcete okomentovat a udělat nám hezčí den, tak vždycky máte možnost.
0: No určitě tam lidi pošleme, protože tady v rádiu bohužel pouštíme jenom zvuk, takže s obrázkama musíme odkázat na YouTube. Nicméně ty v klipu tančíš po Praze mezi normálními lidmi. Jak ses u toho cítil? Jako člověk, který právě třeba prohrál sázku, nebo?
1: Cítil jsem se taky jako normální člověk. Cítil jsem se strašně, protože nevím, jestli se to dá nazvat tanec. Je to spíš takový cringeování, tomu říkáme s klukama. A ze začátku jsem hodně trpěl a musím říct, že většinu klipu jsme natočili až během asi poslední hodiny natáčení celého toho dne, protože jsem se nějak jako už otřepal a bylo mi to jedno, že tak nějak jako jsem byl odevzdaný.
0: Jasně, no a kdo přišel s nápadem: Ondro, půjdeš ven a budeš tančit mezi lidma?
1: Já.
0: Já jsem si zeptat, jestli to nebyl třeba Dave, jo? Jestli jste teda ještě kámoši jako pořád.
2: On tohle to si dělá strašně rád, tady tyhle ty, jako se trestá v těch klipech, takže...
0: Takže máš rád jako sebetrýznění, jako baví tě to.
1: Klipový sebetrýznitel.
0: No a vlastně, když se na to natáčení vzpomeneš, tak co bylo teda nejhorší? Ten jako první krok, ten první pohled toho kolem jdoucího? A nebo pak, když jsi řekl, tyjo, vlastně tohle bude taky celý na internetu?
1: On mě, Ondra Kudin, říkal: kámo, teďka podívej se na tady tuhle tu ženskou, co kolem prošla. Tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paníka, si můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal: OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube. Můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My se teď na Hit Rádiu pustíme Mám pocit, že tě ztrácím, a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba přepojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem, přeju.
0: A kytarista Dave Matsu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, to protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka benzínka, jo, jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslím, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidek, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak, tak už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimoška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe.
1: No, jako občas si říkáme, tyjo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy. A to jsou tak jakože jediné věci. A občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, v takový malý, aha, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byli.
0: Takže z toho vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezaný okurky.
1: Přesně tak.
0: Co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak, jednak ty lidi, nebaví mě teda mnohdy ty teploty.
0: Jasně.
1: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubové části roku, tak nezažije moc.
0: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelenfest, koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
3: Já doufám, že jich bude hodně, ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelenfesty jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
1: Jo, Lokti.
3: Jo. Takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Loni jsme s nima vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
0: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
1: No teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat a zároveň v případě těch Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme.
0: Poetika, hosty Hit Rádia Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
9: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
2: Souhlasím.
10: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
11: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.

0: Fajn.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Mezi hraničním přechodem Květná a Blatnicí pod Svatým Antonínkem u odbočky na Korytnou leží sražená srnka, dejte pozor. A opatrně u Bolatic směrem od Kravař srazila se tady 3 osobní auta.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Bádem na Hit Rádiu v 8.31. Krásné ráno. Se mnou ve studiu stále skupina Poetika, Ondra Brejška, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky kytarista Dave Matzo.
2: Ahoj.
0: Ahoj. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, co chystáte na letošní rok, na léto, koncerty a tak dále. Tahal jsem z vás nějaké překvapení, které na koncertech budete mít, a nezaznělo to jedno největší překvapení, které jsem, musím teda říct, dalo mi to zabrat, ale povedlo se mi to z kluku vytáhnout. Tak pojďte, kluci, pojďte se pochlubit, co chystáte.
1: Ono totiž, Poetika byla založená v roce 2016 a co se neděje letos, tak ono to je 10 let. A k těm 10 letům máme něco v plánu.
2: Máme připravený takový 10letý koncert. Bude to v Praze, bude to v Lucerně a ještě upřesníme detaily všechny na našich sociálních sítích, na webovkách, ještě se to všechno ladí.
1: Ale už brzo to tam bude.
2: A bude to na podzim, tak v říjnu.
1: Ano, přesně tak, ale v následujících dnech tak to hodíme na naše sociální sítě a lidi si budou moct koupit lístky a podívat se, co to je za akci.
0: Takže sledovat sociální sítě a taky webovky poetikamusic.cz, takže velká sláva k 10letům výročí v letos v Lucerně. Co kdybychom si zahráli ještě půlnoc, co vy na to, chlapi?
1: Může být.
0: Může být? Tak dejte pokyn, já to stáhnu a jdeme na to.
3: Sledujeme letadla na nebi, přemýšlíme, kam teď asi letí. I když neletím, tak dobře je mi, protože jsi vedle mě na zemi. Hodiny se musely splést, před chvílí bylo teprve 6.

0: Poetika, půlnoc, živě na Hit Rádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Macu. Woo!
1: Děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že je máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám
2: blízko.
1: Píšou tak blízko, že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý. A dál už to nevím, ale květen je takovýhle a podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někde uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Macu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj!
1: Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj!
0: Ahoj! At times I'm

0: Where is the love? Black Eyed Peas, tohle Hit Radio v 8.42. 94% lidí dělá v práci věc, kterou by veřejně nikdy nepřiznala. Takže z toho plyne, že dost pravděpodobně do téhle skupiny spadáte i vy, kdo právě teď ladíte. Co konkrétně to je, o tom bude řeč za chvíli, nejdřív slíbem další parádní muziku. Tohle vás bude zaručeně bavit, Mikolas Josef a kapela, no a staví se taky Super High Anika tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
3: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
2: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
3: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
2: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
6: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský?
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: firmanazážitky.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Super Hajnýka, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle. Asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%. Ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu teď, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama. Dneska

0: nebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek, těším se na vás, v 6 ráno budeme tady s Jasmin, tak hezký den, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Střelná na Vsetínsku, pozor, maká se tam na cestách, aby to bylo hezké, počítejte s omezením, místem projedete, ale se zvýšenou opatrností. Boršice u Blatnice, Slavkov, Horní Němčí a Státní na Uhersko-Hradišťsku, tam se také pracuje na silnici, je to asi v délce 16 kilometrů a silnice se čistí i v ulicích Zerzavice, Hradišťská, Náměstí Hrdinů, Brněnská, Tovární, ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku. Takže počítejte s tím, aspoň to budeme mít hezké, pokud vás mám na cestách, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. O víkendu si užijeme krásné počasí, bude slunečno, teplo a většinou bez srážek. A v neděli by už to mohlo být i na plavky. Nejvyšší denní teploty se mohou přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku zhruba 200 lidí z asi 1700 zaměstnanců. Počet propuštěných upřesnilo vedení společnosti ve vyjádření. Dřívější informace hovořily až o 300 propuštěných. Úřad práce ví o záměru propouštět, počty propouštěných však nepotvrdil. No a vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
2: Jdeme na počasí, přátelé, kamarádi, dnes si dáme u nás ve Zlínském kraji tak od každého trošku slunce, kapky mraky a teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Zlín.
2: Celý květen na Hit Radio Zlín vyrážíme ven za vámi do míst, která milujeme i tam, kde jsme třeba ještě nikdy nebyli. A dnes pokračujeme dál v našem putování po Zlínském kraji. Kam přesně zamíříme tentokrát, to vám prozradím už za malou chviličku. Zůstaňte s námi. Já jsem Monča.

Příjemný čtvrteční den s námi ladí vás Hit Radio Zlín a přátelé, klapka kamera a Zlín jede. Ve Zlatém jablku je zase po roce pořádně filmová atmosféra, dorazil jsem totiž oblíbený salon filmových klapek a rozhodně je na co koukat. Čeká nás 120 nádherných originálně pomalovaných klapek, najdeme tu motivy filmů, známých osobností i našeho krásného samotného Zlína. Nechybí legendární baťovské domky, ikonická 21 ani další známá místa našeho města. Jinak výstava potrvá až do 25. května, kdybyste měli chuť, a vyvrcholí tradiční dražbou v neděli 31. května v Kongresovém centru Zlín během Zlín Film Festivalu. A pozor, výtěžek pomáhá mladým filmařům a studentským projektům. Takže pokud chcete spojit film, umění a příjemnou procházku, stavte se ve Zlatém jablku.

0: skvělý snový job být rosničkou a metrologem, protože za mě prostě ráno se zbudíš, otevřeš okno a uvidíš. Asi takové by měly být předpovědi. Ještě v pondělí to vypadalo a masírovali nás na pořádné léto. Dneska, že jo, spadly teploty jako guma u spodňáru, takže místo opalovacího oleje zatím stačí indulonka, no a jestli jste chtěli usnout vedrem bez deky, klid, peřiny zůstávají ještě ve hře, ale naštěstí ne moc dlouho. Skvělá zpráva je, že víkend už bude krásně slunečný, teda zatím, jo, někdy padne i letních 25, někde i 30, takže grilly zatím nevracejte do sklepa, jen to vypadá, že místo tropu nás čeká takovéto příjemné české léto, kdy přes den chytáte bronz a večer zase hledáte deku.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hotovo?
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
14: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Lékaři a sestry. Mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz
17: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
18: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
17: Souhlasím.
19: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
20: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
22: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
23: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
24: Já.
23: Protože jsou spolehlivé?
24: Já, natürlich.
23: A se zárukou na 5 let zdarma?
24: Já, sicher.
23: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

9:35 v kalendáři čtvrtek 21. květen a mimochodem dnes slavíme den, který moc dobře zná snad úplně každý. Den, kdy potřebujeme záplatu na všechno. Na kalhoty, co nevydrželi jarní grilovačku, na duši, po pohledu na účet a hlavně na peněženku po nákupu. Takže pokud dneska něco nefunguje, vrže, padá nebo se rozpadá, klid. Dnešek je oficiálně váš den. Den, kdy potřebujeme záplatu na všechno. Hlavně se, přátelé, nevzdávat, nechat se unášet naší muzikou, to je záplata naprosto dokonalá. Jako? No prostě kde jinde to zažiješ. Jen u nás na vlnách Hit Rádia Zlín, Nirvana. Společně hodíme do ní šipku.

0: Opravdu nádherný hit, který voní novotou vzpomínka a podstá úžasnému Davidu Stypkovi od Evy Farné a kapely Miraj. Vzpomeneš si?
1: Žijeme Zlínský kraj.
0: Celý květen u nás na Hitrádiu Zlín vyrážíme ven za vámi do míst, která milujeme i tam, kde to třeba ještě vůbec neznáme. Každý týden objevujeme jiný kousek našeho krásného Zlínského kraje a tentokrát hledáme poklad mezi místy. Nejlepší místo, o kterém skoro nikdo neví, ale měl by, přátelé. Máte takové? Nějakou třeba skrytou lavičku s výhledem? Já třeba jo, na Machové v lese. A řeknu kde. Aha. Lesní stezku, tajné koupání, malou kavárnu nebo místo na úplně top západ slunce? Pošlete nám to. Klidně tip, příběh nebo hlasovku přes WhatsApp nebo na hitradio.cz. A pozor, v pátek v odpolední show z toho vybereme dva výherce nebo dvě výherkyně, kteří pojedou na úžasný festival, Banger Festival. Každý z nich bere 4 vstupenky, takže žádná malá radost, ale pořádná jízda s partou. Takže žijeme Zlínský kraj, pojďte žít s námi.
1: Žijeme Zlínský kraj, vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly.

0: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Dobré obaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly.cz.
13: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: servise Rusna vlna Hitrádia Zlín. Za chviličku aktuální servis na desátou s kolegou Davidem Račákem. Obyvatelé Zlína budou moci čerpat 10% slevu při využívání městských služeb. Podrobnosti za chvilku. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Valašská Bystřice na Vsetínsku směrem k čerpací stanici a dětskému hřišti na Leskovci. Aktuálně se tady řeší nehoda osobního vozidla s přívěsem, policie je na místě. Pokud vás mám na cestách, buďte opatrní, pokud víte víc, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
4: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Obyvatelé Zlína budou moci čerpat 10% slevu při využití městských služeb. Takzvaná karta občana začne fungovat od 1. června. Výjimkou bude ZOO Zlín a společnost Steza Zlín, která spravuje sportoviště, kde sleva začne platit od 1. září. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. No a fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
5: Hokejový servis Hit Radio.
8: Čeští hokejisté porazili ve 4. utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Itálii 3-1. Připsali si tak 3. vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 3. třetiny přitom národní tým s outsiderem prohrával. V 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek a obrat završil v závěru do prázdné branky Dominik Kubalík. 5. zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
9: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.

Dvě minuty po desáté, pojďme na počasí. U nás ve Zlínském kraji se to bude krásně střídat. Chvíli mraky, chvíli sluníčko, chvíli přeháňka, možná i bouřka. Teploty ale fajn. 20 až 23 stupňů. Hit Radio Zlín. Určitě je čas na dopolední kávu a skvělou muziku k tomu, co říká.

Krásný čtvrtek, 10 hodin 13 minut a teď takové zamyšlení. Jak zvládáte krizové situace svých dětí? Vybouchnete a pak se smažíte ve vlastních výčitkách ještě celý týden? No, dítě se nechová zle, protože je zlé. Ono je často neví, jak jinak zvládnout to, co se v něm děje. Tuhle myšlenku rozvíjí psychoterapeut Petr Pivoda v podcastu Poslouchej mě a je to hodně silný poslouchání. Mluví tam o dětských úzkostech, strachu ze školy nebo z doktorů, ale taky o tom, jak obrovskou roli v tom všem hrajeme my, dospělí. Někdy totiž stačí malá změna pohledu a ze zlobení je najednou jen volání o pomoc. Pokud vás to zaujalo, celý

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: To je krásná romantika, co říkáte? Ladí vás Hit Radio Zlín a teď budeme v té romantické náladě pokračovat, zvu vás do pohádky. Děti budou šťastné a dospěláci si můžou zavzpomínat na dětská léta. Mám pro vás den plný pohádek, smíchu a nezapomenutelných zážitků. V sobotu, tuto sobotu, 23. května, totiž ožijí Halenkovice výletem do pohádky. Čeká vás kouzelná pohádková trasa plná bytostí z pohádek, zábavných úkolů a dobrodružství, jak pro prcky, tak i pro nás dospěláky. Těšit se můžete taky na bohatý doprovodný program, muziku, bambino party, skákací hrady, atrakce pro děti i samozřejmě nějaké ty dobroty. Tak vezměte děti, rodiče i prarodiče a přijďte si společně užít den plný pohádkové atmosféry. Navíc má být naprosto krásně. Třicítka a sluníčko.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
1: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
9: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla.
8: To dobré začíná u nás.
9: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

takže je to mega událost. Hlavní roli si znovu zahrál fešák Pedro Pascal a fandové jsou zvědaví, jestli jim film naváže na úspěch původního Mandaloriana. Co myslíte? Klidně písněte i s kým byste do kina zašli. Na našem Facebooku Hit Rádia Zlín.

A já už teď z Bedenhit Rádia Zlín zdravím úžasnou ženu s velkým srdéčkem Miušku pod rozvodnou ve Zlíně. A teď jdeme aktuálně k vodě v 10.42. Baťák a Morava už jedou naplno, sezona je oficiálně rozjetá a na vodě to zase žije. Sluníčko, pruhovaná trička, pohodička, ale taky trochu přísnější dohled. Policisté totiž vyrazili na Baťův kanál i řeku Moravu a kontrolují, jestli je všechno tak, jak má být. Doklady, výbava lodí, samozřejmě i démonický alkohol v dechu kapitánů. A dobrá zpráva, zatím všechno v cajku, v naprostém klidu, žádné problémy, žádné drama. Kapitáni obstáli na jedničku a mohlo se v pohodě plout dál a pluje. Kontroly, pozor, ale nekončí, budou pokračovat celé léto. Cíl je naprosto jasný, aby byla voda hlavně o pohodě a bezpečí, ne o starosti.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
13: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
14: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Rádia Zlín, jdeme na aktuální servis. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, u Vsetína, směrem k zimnímu stadionu na Lapači, pozor, nějaký velký předmět na silnici. U Bystřice pod Lopeníkem na Uhersko-Hradišťsku, tam nám zase zoufale pobíhá zatoulaný pejsek, tak buďte taky opatrní, je to směrem k Horskému pramenu. Práce na silnici vás může pozdržet ve Střelné na Vsetínsku a také pozor, Boršice u Blatnice, Slavkov, Horní Němčí a Strání na Uhersko-Hradišťsku, tam se na cestách taky maká. Dávejte na sebe pozor, vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz
6: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. V Hlačovicích na Zlínsku po téměř 100 letech ožije tradice automobilových dnů, které ve 20. a 30. letech minulého století patřily k vrcholům společenské sezóny. Akce se uskuteční 3. až 6. června. Dorazí 50 posádek z řady zemí. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. No a čeští hokejisté porazili ve 4. utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak 3. vítězství ve skupině B. 5. zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Dneska se nám to počasí a nebesa u nás ve Zlínském kraji budou lehce s námi koketovat. Chviličku sluníčko, chviličku mrky, chviličku přehánky, možná i bouřka. Teploty ale fajn, do 24.
8: Hit Radio Zlín.
0: 11:02. Z Malenovic přichází velká změna, pro nás možná i nová éra kulturního života. Víc za chvilku.

Ve Zlíně jí zůstaneme, protože z Malenovic přichází velká změna a pro nás možná i nová éra kulturního života. Bývalé kino totiž dostane nový superkabát Moderní kulturní centrum Malenovic. Nečeká nás jen rekonstrukce budovy, ale vznik úplně nového prostoru pro život v místní části. Místo pro spolky, školy, koncerty, divadla i samozřejmě komunitní akce. A to všechno v jednom multifunkčním centru, které má Malenovicím dlouhodobě určitě nám všem chybělo. Uvnitř má vzniknout moderní sál, nová technika, skvělá akustika, zázemí, foaje, šatny, gastroprostor a co je důležité, zůstanou i klíčové služby, jako městská policie nebo pobočka České pošty, takže se nic nebojte. Pokud půjde všechno podle plánu, práce by se mohly rozjet v tomto roce a hotovo by mohlo být zhruba o rok a půl později. Tak co? Už se to rýsuje.

0: dostane za jeden pro vás. V tomto případě pádlo. V sobotu, tuhle sobotu, 23. května, se u Kroměříže na Bagráku rozjede už 9. ročník Kroměřížského draka. Závody dračích lodí, kde jde hlavně o týmového ducha a to, jestli se vůbec všichni trefíme do stejného tempa. Na vodu můžou úplně všichni, přátelé, kamarádi, kolegové, sportovci i úplní začátečníci. Čekají vás závody, dětský den, atrakce a celodenní program. A nejlepší zpráva, že vstup je zdarma. Takže vezměte partu, pojďte si užít den, kde se hodně pádluje a ještě více směje. Má být nádherné počasí, úplně luxusní víkend. Takže já si myslím, že naprosto dokonalý tip.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
18: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
12: No, už je to skoro ke stovce.
18: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
17: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

tři se v 11:33. Do našeho WhatsAppu Hit Rádia Zlín 6113 1305 od rána proudí vaše zprávy. Jednak ke kamarádkám Moničkám, které mají dneska svátek, takže Monči, užijeme si dneska krásný den. A pro tatínka Vlastimila ke krásné 50. od syna Domči, jen vše pěkné, ať je zdravý, šťastný, spokojený, a si plní sny a přání. A já, Domy, za celý tým Hit Rádia Zlín se moc ráda připojuji, přeji vám krásnou oslavičku. Taky samozřejmě myslíme na všechny maturanty, co to dali, co budou zářit zase v září, a ti, co to mají ještě před sebou. Nebojte se vlka nic, přátelé, život je úplně o jiných věcech, hlavně buďme zdraví, a vy, co ještě teda máte ty nervičky, tak držíme všude pěstičky. No a teď samozřejmě posílám. Ah, to je prostě bombastiko. YouTube zaplesá srdce rockerů.

0: Krásný čtvrtek s námi. Pokud jste si teď zapli rádio, protože se blíží doba oběda, tak máte třeba pauzičku, ledí vás to nejlepší vlny Hit Rádia Zlín. A teď, přátelé, otázka. Ovlivňuje vaši náladu počasí? Tak pokud milujete léto, mám pro vás skvělou zprávu. Zdá se, že teď si bere rychlý nástup. Do Evropy totiž míří pořádná vlna horka, až z Afriky holka se zbalila a frčí k nám. V západní části kontinentu to bude vypadat skoro jako pečení naživo. Ve Španělsku nebo Portugalsku se teploty můžou vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, takže pečenka. Rosničky říkají, že to, co teď zažíváme jako příjemné jarní počasí, je vlastně jen takové chlidné ticho před teplotní show a ta má začít právě v nejbližších dnech. U nás v Česku to zatím nebude tak dramatické, ale i tak si sluníčko přidá volume. O víkendu se dostaneme na 28 místy i 30. V dalších dnech už se budeme pohybovat kolem příjemného letního rozpětí, takže je to tady. Deky, svetry můžou pomalu zpátky do skříně. Léto evidentně dorazilo na zkoušku a brzy to možná rozbalí naplno. A já zase nezhubla.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1 plus 1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2 plus 1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
6: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.

0: www.radiovinyl.cz.
1: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré poledne.

0: všechno máme i online.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám. Praha má další přímé spojení se Spojenými státy. Vedle New Yorku se bude létat také do Filadelfie. Dopravce American Airlines spojení obnovuje po více než 6leté pauze. Ta začala s koronavirovou krizí. První letadlo odstartuje ze Spojených států v podvečer a v Praze dosedne v pátek ráno. Prodejci letenek uvádějí o spojení zájem.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
16: Hokejový servis Hit Radia.
17: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
13: Odpoledne pozvolna ubývání mraku, jinak většinou polojasná oblačná obloha, je docela větrno. Fouká mírný vítr od severozápadu. Odpoledne maxima kolem 22 stupňů.

0: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
1: Hit Radio Zlín.
0: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a když se jako někde probudíte, a zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Takže si dáme perfect day, ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit, Selaví, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hitrádia. A ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit Selaví. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února. To znamená na přestupní rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid Aisha na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2.

0: Perfect day. Perfect day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
3: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to, kolik jich oslavil, nějakých 12 třeba těch skutečných narozenin, tak je mu 12, to ještě je cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek, teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon. Pořád se bavíme o pevný lince, jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách a váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská móda. No, devadesátky, dokonalá doba, a tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Shaft!

0: pátá a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Pet Shop Boys a hit West End Girls.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Pet Shop Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Pet Shop Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zvedimexu, tedy na Pet Shop Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zvedimexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zvedimexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda? Možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Pet Shop Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských čeština někdy nádherná. Prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou, tam si prostě zjistili, že se vybírají podobní CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spříznění duše na místech, který by nikdy nečekal. My si dáme za chvíli Benson Boone nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
7: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
6: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
7: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
6: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
7: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
8: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Stojíme při vás již po generace. Jsme Hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
10: CZ.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: trenirkarna.cz.
21: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
20: trenirkarna.cz.
22: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, 12 hodin 35 minut.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Na Hit Radio nás právě teď čeká poslední šestá srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Že ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklédnutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe, pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po shlédnutí toho filmu si to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulého režimu šel do trezoru, ale jeden z vexláků podplatil řidiče, který ten film převážel, a ten ho nejdřív dovezl do kina. Tam se odehrála úplně tajná projekce, během který někdo nahrál film na videokameru z hlediště. Pak se ty pirátské kopie začaly šířit na VHS kazetách a cena tenkrát té jedné kazety byla 500 kčs. Na tu cenu, teda na tu dobu, byla strašná raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tedy člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

0: Dead Dance je přesně 12:45, přijdu taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly i ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybit ani Lukas Estrada a stihneme i Davida Guettu s tedy svým sem. To vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi!
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
12: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
14: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin, 58 minut, čtvrteční poledne je za námi, ty to vezmeme zase trošičku na vážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte si na to.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila na Vršavě ve Zlíně, přímo na kruháči u Šelky. Projet se dá, ale může vás to trochu zdržet. Na konci Střelné směrem na Horní Lideč pracují silničáři. Čistí tam rigoly, jezděte kolem nich opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Sjednejte si výhodu.

0: Spousta výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
8: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže-Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Mladí fotbalisté a fotbalistky se můžou v Uherském Hradišti těšit na příjemnější tréninky. Město totiž rekonstruuje umělku v městském sportovním areálu v ulici Stonky, kterou využívají pro tréninky především mládežnické kategorie FC Slovácko. Práce, které zahrnují především kompletní výměnu povrchu, začnou v červnu a hotovo má být už do půlky července.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
10: Proměnlivá oblačnost nás bude na východě Moravy provázet i dál, večer se ale bude vyjasňovat. Zítra se tak dopoledne těšme na slunce, odpoledne se má zatahovat a může zapršet.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Radio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Hned se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To je tak trošku zlej sen teda. Ale s happy endem pro nás, ku podivu.
6: Hit Radio Zlín.
12: Celá si kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi, že se z toho otřepem a o víkend

Be Mine od Kamrát na Hit Radio. Kamarád, taky rád. To mě přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete. A já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut. A během nich je vaším i mým úkolem, aby jsme si vybrali v práci někoho, anebo možná úplně prvního člověka, kterýho v práci uvidíte, tak abyste si s ním šli zafertovat. Jo? A aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá. Ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí, jedna taková taky trošičku už klišej dní, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak tohle řekněte. A pak mi na 777-937-777 napište zprávu nebo pošlete hlasovku, jaká byla odpověď, jaká byla reakce. Tak jo, jdeme na to. Dáme Imagine Dragons a já jdu někoho najít.

0: Tohle byl třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol, tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťa spíše reakci: ty jsi fakt úchyl. Si dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iry spíše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě bálí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech, takže super. Ty tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám: teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová bluzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví, Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v sloup. A zavřel. Ale asi ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, tak je Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi: hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
2: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
10: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně? To jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor! Objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jelen, ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc, je tady pátek, konečně. Už aby to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která velmi budí vášně, takže v komentářích na sociálních sítích, tak tam to vře. To ano. Ale když teda tohle pominu a podívám se jenom na to zpracování, tak to je takovej nádherný pohled do historie. Celý to třeba začíná úplně videem Pavla Šulce, naší fotbalové komety aktuální, kde mu, já nevím, jestli mu byl třeba rok, dva, něco takového, a vždycky o nich mluví jejich příbuzní. Ať je to táta, nebo je to třeba brácha, sourozenec, a tak dále, a tak dále. A ukazujou nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci, co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Fakt jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: je 2:45. Dneska v této hodině tak jsme řešili, řešili jsme téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku: nejsi nějaká unavená nebo unavený? To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera, jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla: nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená, tak mu vraví, že to malo být trošku jinak, tak, takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání, tak jsme se pobavili a jsme kolegové. Ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju, tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že ženatý. Tak zdravíme tvého manžela, tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera, díky za tuhle hlasovku. My si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay nebo Disturbed a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
5: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
6: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.

0: hádaj. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 13. a 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Dolní Lhotě u Luhačovic hoří dům, je to u hlavní cesty nedaleko kostela. Zasahují hasiči, tak počítejte s omezením a pokud můžete, tak raději jeďte jinudy. V Přešně na Valašsku pro změnu hasiči řeší únik plynu, tam je to ale mimo hlavní cestu u hřbitova. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu

0: Teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Deňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
4: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
3: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
5: Obyvatelé Zlína budou mít slevy při využívání městských služeb. Levněji si budeme moct koupit třeba lístek do zoo, vstup na koupaliště, do divadla nebo na akce živého Zlína. U většiny bude sleva 10%, a to už od června. Stačí se prokázat občankou, že máme trvalý pobyt ve Zlíně. Chystá se i elektronický systém, abychom slevu mohli čerpat i online.
0: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
5: Sem tam slunce, sem tam naopak přeháňka, takhle se nám to má na východě Moravy střídat až do večera, pak se bude vyjasňovat. Dnešní maxima 20 až 23, v noci naměříme kolem 8.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo se odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaší reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chviličku. Dáme jeden hit a jdeme na to.
1: Hit Radio Zlín.

6 hodin 6 minut, je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme se jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, bude to nějaký desert, že jo, sklenička, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den nevozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande, a když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777 937 777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký let. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a... Pak vaše názory. 777 937 777.

0: Velký holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem do Hit Radia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl si to úplně přesně, první rande kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a bum, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina za darmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně. Takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk. Díky, že jsi se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky, Mončo, za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaké hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau, Dominik. Tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou. Jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít jako na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na prvním rande platí na půl.
0: To je pravda, mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak ta píše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. My přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Zdravím, hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle a když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám, příště už chlapečku žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve? Nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap. Dejte vědět 777 937 777.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: odlétáš. Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor, a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá. Už jsem ho nikdy neviděl. Tak to je ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v diskom příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například, jestli tady máme? Máme.
1: Hele, to je furt samý rovnoprávnost, rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatokopka. Jo, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva je od Marka. Hele, já bych se propadl hanbou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Jo, tak pozdrav, ale ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. Což by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě jako měl zaplatit on. A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Teď můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám, a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rosé, Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: www.burgersen.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
4: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
3: Souhlasím.
5: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars na Hit Radio. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin, 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Za chviličku Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě toho tak já jako myslím, jo. No, občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho, že si jako říká, to už jako nedám. Máte se na co těšit. No, řeč je samozřejmě o naší odpolední show. To se na vás chystá od 15 hodin tady na Hit Radio a společně s ní i spousta zajímavostí z našeho regionu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dámy a pánové, dneska naposledy na nějakou delší dobu sestavení Pavel Cacek, Šárka Holubcová.
3: Prosím tě, já budu pryč jenom týden, to není zase taková jako, ty pláčeš, opravdu vidím slzy.
2: To jsou slzy štěstí.
3: Hej!
2: Nicméně dneska po 15. hodině odpolední show.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy.

0: Alex Warren. Přesně ve 3:15 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo by s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra. Už máme pátek, ve 12 hodin v pravé poledne se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně teda, 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zlínský kraj, to nejsou jenom města na cedulích.
4: To jsou místa, kam se vracíš.
1: Lidi, které znáš.
4: A věci, na které jsi hrdý.
1: Na Hit Radio Zlín.
4: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý měsíc budeme hledat to nejlepší z našeho regionu.
4: Kam si jít zaběhat?
1: Kde vyrazit do letního kina?
4: Kam se chodíš v létě uchladit? Nebo kde to prostě žije?
1: Zapoj se i ty na hitradiozlín.cz a vyhrávej lístky na ty nejlepší festiáky ve Zlínském kraji.
4: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý květen na Hit Radio Zlín.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: trenirkarna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: trenirkarna.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já.
9: extázi.
16: Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně máme komplikaci přes Pravčice. Tady nám traktor srazil sloup veřejného osvětlení. Je to naštěstí ale bez zranění. Policie teda prošetřuje celou událost. Vaše dopravní info. Volejte na 800 511 611.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
3: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
1: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
0: Já ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství. Americká vesmírná společnost SpaceX v prvním čtvrtletí letošního roku vykázala ztrátu v přepočtu 90 miliard korun. Meziročně tak ztrátu výrazně prohloubila. Přesto má firma miliardáře Elona Muska velmi silnou pozici a taky smělé plány. Chce se zaměřit na rozvoj vesmírné turistiky, na vývoj nákladní a osobní přepravy na Měsíc a Mars a taky na vybudování elektráren a průmyslových kapacit na Měsíci.
2: Hokejový servis Hit Radio.
0: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa dnes a zítra volno. Trenérský štáb zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat síly pro finish v základní skupině B, kdy odehrají Češi 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu od 16:20 je čeká derby se Slovenskem, v pondělí ve stejný čas duel s Norskem a v úterý pak závěrečné večerní vystoupení proti Kanadě.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
2: Počasí v 5 slovech.
5: A Šárka Holubcová.
6: Chvíli slunce, chvíli déšť. No.
5: Děkujeme.
2: Hit Radio Zlín.
6: To nějak nevyšlo, no.
5: Tak nevadí, tak jdem na to, no. Tak prosím vás, odpolední show na Hit Radio Zlín startuje. Pavel Cacek, Šárka Holubcová dneska s vámi minimálně do 18 hodin, tak přeci jen dneska si to musíme řádně užít, protože ty nám zítra odjíždíš a na týden úplně pryč.
6: Přesně tak, a ty tady budeš tak plakat, že dneska fakt musíme do toho jít úplně naplno.
5: Tak a vzhledem k tomu, že jdeš do exotické země, nevíme, jestli se vrátíš.

0: Gil Henderson, Rudimental, Alibi na Hit Radio Zlín, tady odpolední show s vámi Pavla Šárka. A protože už se taky pomaličku blíží víkend a vy už možná začnete řešit, kam by se dalo vyrazit. A vždycky k tomu, nebo většinou k tomu prostě pojďme si říct, patří nějaký alkohol. A teďka, v tenhle moment, je pátek večer, jsme někde jako třeba ve městě nebo v jiném městě a řešíme, jak se dopravit zpátky. Já o čem chci mluvit, já jsem nedávno objevil skvělou věc. Říká se jí taxík neboli Bolt.
1: Nekecej.
0: Obě ty věci jsou skvělé. Já jsem ti nikdy nepořádně nejezdil.
1: Fakt jo, to jsi objevil Ameriku úplně.
0: A pro mě je to úplně jako nový svět.
1: Nekecej.
0: Protože, a to je ta moje základní myšlenka, jak se dopravujete pátky, soboty na akce vy a z akcí. Protože jsem zjistil, že ono to není běžné. Já jsem do svých snad třeba 29-30 jako jezdil přes kamarády. Že vždycky, když měl někdo čerstvý papíry,
1: přesně,
0: tak budeš jít, brácho.
1: Vytáhnul černýho Petra a pak si nedal chudák pivo celý večer. Jo, jo.
0: Přesně. No a to je vlastně otázka na vás. 601 13 13 05. Pište nám, prosím vás, jak vy se dopravujete pátky, soboty někam na akce. Berete taxíky, Bolty, jezdíte MHD? Nebo kámoši, rodina, jak to řešíte?

0: česky zabrnkal na kytaru Ed Sheeran na Hit Radio Zlín v odpolední show s Pavlem a Šárkou. No a jinak my jsme se teda ptali, ať nám pošlete v hlasovky zprávy, cokoliv na 601 13 1305. Fotky nemusíte, ale jinak textově. Jak to řešíte, když se v pátky, soboty nebo někdy jindy dopravujete třeba na akce nebo z akce, když si tam třeba chcete dát pivečko nebo něco?
1: No hlavně z akce, přesně, to je to, co nás zajímá. No. A klidně pošlete i fotku, to náhodou může být docela cool.
0: Třeba s oblečenou, když
1: já už, myslím, že jako taxikáři mají takových fotek spoustu, jako takových prapodivných.
0: Teď si představte, že by taxikáři fotili.
1: Jejda, ne.
0: To by nebylo hezké. Ještě
1: a nebo by dělali video, to by bylo ještě horší.
0: K tomu by byla ještě občanka, jméno, to by byla velká paráda. Tak prosím vás, nás s manželem vozí už dneska syn, ale dřív jsme to řešili po známých, taxíkem jsme jeli sotva dvakrát za 10 let, píše Jana.
1: A to je přesně ta výhoda rodičovství, rozumíš? Jo? Každý, kdo má děti, jednou z toho bude těžit přesně v těchto chvílích, jako
0: to je prostě levná...
1: synku, vyzvedni mě z hospody. No,
0: levná pracovní síla, my za to děkujeme. Šárka, hele, nejsiš to ty, ona to má velmi podobně jako ty.
1: Ukaž, pojď, no.
0: Šárka píše, jedině taxík nebo Bolt.
1: Jasně.
0: Je to jednoduché, jasné, stojí to pár kaček, nikoho neotravuje.
1: Já naprosto souhlasím se Šárkou, Šárky mají vždycky pravdu, jsou úžasné, Šárky jsou nejlepší na světě, ale jinak teda musím říct, že mě to takhle jednou spálilo, když jsme jeli pařit do Hradiště,
0: no
1: a s tam už si Bolta do Zlína jako neobjednáš, víš?
0: Tak jsou tam taxíky, ne?
1: No jsou, ale jenom, že chápeš, skončí akce v klubu, že jo, vyjdeš před klub a všichni taxíky odjedou, protože jiní byli rychlejší.
0: To je taktika, ty musíš odcházet o 5 minut dřív, než se skončí.
1: Ne, naopak, zůstaneš o 3 hodiny díl a víc si užiješ večer.
0: Nebo nejedeš domů prostě, no. A ještě Martin napsal, a ten to podle mě úplně zabil a zastřešil, já moc nikam nejezdím, takže to neřeším. Děkuji.
1: Krása.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt, a kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve 2. patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Asi všichni, nejen my tady v odpolední show na Hit Radio Zlín, ale všichni známe ten pořad, ten bizarní pořad, když se řeknou nebezpečné vztahy.
1: Nevím. Ne, přiznám se, že ne. Počkej, na čem to je? To je na Barandovu, ne?
0: Jo?
1: Ne.
0: Dlouho, to prosím vás, běželo na Barandově, Barandov TV. Moderoval to Honza Musil, byl to vlastně, byli tam takový neherci, takový ti lidi z ulice, kteří jakože hrajou, aby to vypadalo věrohodně, měli nějaký jako zhruba v osnově scénář, co mají říkat, že stvárňují nějakou roli a vždycky tam byly propletené vztahy mezi lidmi, jaká blbost.
1: A bylo prostě to takový to přehnaný, jakože tam schválně nabírali divný lidi a vybírali fakt divný příběhy.
0: Ano.
1: Takový to, co se ti běžně opravdu nestane v životě, ano. Jasně, dobře.
0: Brali tam hrozně divné lidi, jednou psali i mě, abych tam šel. Takže brali
1: a
0: hodně.
1: A pak radši odvolali, že je to už extrém.
0: To už je moc i na nás. Rád bych jenom podotkl, že nebezpečné vztahy mají na ČSFD, já si myslím, že možná už trošku moc, mají 8% hodnocení ze 100. Teďka jsem slyšel, že Slovácké divadlo chystá nebezpečné vztahy.
1: Počkej, a to bude stejná inspirace, doufám, že ne, teda.
0: Já jsem bohužel ne, prosím vás, přebírají nějaké jako velké dramata z Itálie, taky dobrá věc sice, ale já jsem si řekl, nechte se prosím vás naši herci, tady ve Zlínském kraji, je to městské divadlo, divadlo Volného, ať je to prostě, nevím, Slovácké, nechte se inspirovat fakt nějakým bizárem v televizi a mě by zajímalo, jak byste ho napsali komediálně jako pro diváky prostě, normálně.
1: Ale to máš pravdu, to je vlastně úplně ideální, dokonalá myšlenka.
0: Že
1: jako.
0: Jo?
1: Já bych fakt šla, to by bylo jako hodně dobrý.
0: Já bych si zahrál Honzu Musila. nebo v tom taky nemusím hrát, že jo? Já bych to mohl režírovat.
1: Jo, to bude bizárek.

0: Ne, že bych před víkendem chtěl odpolední show na Hit Radio Zlín s Pavlem Šárkou nějak strašit, ale tak se dozvídám a na ulici se tak šušká, že by o víkendu mělo sprchnout. Je tak?
1: Prosím tě, takové počasí, jaké bylo včera a vlastně bude i zítra, bude i o víkendu, takže takové to dopoledne asi hezky, odpoledne spíš jako už zataženo a přáňky, takže jo, možná zaprší.
0: No. Ještě, že jsi to řekla, protože jak bude zítra, nevím a včera už si nepamatuju.
1: Jo, no, takže tak... dobrý, prostě bude tak jako střídavě oblačno, něco jo. Jako teď, buď bude pršet a nebo nebude, chápeš?
0: No a teď se přesně nabízí ta otázka, jako kam vlastně vyrazit, jestli půjdeme ven nebo ne, protože no, hrozí ta přáňka.
1: Tak jako existují takové věci jako dešníky a pláštěnky?
0: Neznám.
1: Ne, dobře.
0: Ne, to zhazuje swag.
1: Dobře, tak jinak, počkej, existují věci jako hospody, takže když půjdeš ven a po cestě se ti stane, že tě překvapí přehánka, tak máš vyřešeno.
0: A co se dělá v těch hospodách? Já to neznám.
1: No prosím tě, tam normálně si dáš kávu a povídáš si s lidmi.
0: Tak to mě neláká.
1: A hraješ šachy.
0: Tak tam už nikdy nebudu.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
10: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: zvučný hlásek. Raidout na Hit Radio Zlín, odpolední show, s vámi Pavla Šárka. No a právě ta druhá část odpolední show, Šárka Lupcová, bude chystat další čerstvé zprávy. Za
1: hele, ale mám božské téma úplně pro tebe, Pájo, protože ty jako gamecky a tak podobně, ne, hry, tentokrát aha, hry. Uh-huh. Jak moc ti štve jako hráče, že po pár letech, když si koupíš videohru, tak jako přestane fungovat, prostě nemáš k ní přístup a nazdar.
0: Hergot bych to zakázal. Chápu,
1: a představ si, že to dneska řešil Evropský parlament, tak podrobnosti se dozví za chvilku.
0: Děkuju, to je poprvé, co sleduju věci, co jdou z Evropského parlamentu.

0: Taky Lady Gaga na závěr 15. hodiny. Dělá nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně přes ulici Štípská ve Frištáku. Tady se nám řeší nehoda dvou osobních aut, naštěstí bez zranění, na místě policie i s hasiči. Zdržení očekády přes Valašské Meziříčí směrem na Vsetín. Tady máme spadlé dráty elektrického vedení, hasiči, policie taktéž na místě. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?

0: fotbalové korupční kauze. Mělo být o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího. Už prý pominuli důvody vazby, tedy obava o ovlivňování svědků nebo maření vyšetřování. V případu je obviněno 32 lidí a nyní už jsou všichni stíhaní na svobodě. Blíží se hlavní období brigádníků, firmy v Česku už je začínají nabírat. Letní práce přitom už dávno nejsou jenom přivýdělkem pro studenty, ale běžnou součástí pracovního trhu. Pokračuje ředitel náboru Manpower Group Jiří Halberstát.
1: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
0: S větším počtem brigád ovšem přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Evropský parlament dnes řešil ničení videoher. Občanská iniciativa požaduje, aby vydavatelé ponechávali hry v hratelném stavu neomezeně dlouho a neměli možnost je po pár letech vypnout, jak se to dnes běžně děje. Do debaty se zapojili i čeští europoslanci. Někteří iniciativu podporují, jiní podotkli, že by to mohlo výrazně ohrozit herní průmysl. Čeští tenisté už znají soupeře pro první utkání na Roland Garros. Česká jednička Karolína Muchová na úvod vyzve Rusku Zacharovovou, Lindu Noskovou čeká Sakariová z Řecka a třeba Jiří Lehečka se hraje první kolo Grand Slamu se Španělem Karéněm. Rozhodl o tom dnešní los. V příštích hodinách se má na východě Moravy vyjasňovat. Noc už bude polojasná a minima klesnou zhruba k 8 stupňům. Zítra dopoledne se těšme na slunce, odpoledne už má ale mraků zase přibývat a mohlo by opět i zapršet. Teploty budou stejné jako dnes, 20 až 23 stupňů.
2: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
3: Hitradio Zlín. Odpolední show na Hitradio Zlín s Pavlem Caskem, Šárkou Holubcovou pokračuje a já bych hrozně rád pozdravil do vesnice, o které si myslím, že je vymyšlená. Ublo. Já jsem tam nikdy nikoho ne, jakože nikdy jsem tam nebyl. Neznám nikoho, kdo z toho pochází. Ublo.
4: Hele, já jsem takhle přesně si to taky myslela, tak jsem se jednou vydala, když jsem takhle jela přes Vizovice a viděla jsem tu odbočku, říkám, já tam fakt jedu. A

0: Vitrádio zlý, odpolední show Pavla Šárka s vámi. Já doufám, že už jste se uklidnili, že už jste v pohodě ze včerejšího absolutního rauše.
1: Ty jo, jako promiň, ale jako viděl jsi to, když padl ten první gól, já jsem si fakt říkala, sakra, co se to děje.
0: Já jsem se styděl za to naše rýlsko.
1: Jo, že, přesně, no.
0: To je tragédie. Ta apa, já jsem říkal, a už to sledovat nebudu. Naštěstí to nedopadlo 0-1 pro Itálii, ale dopadlo za 3-1 pro nás.
1: Takže svět je zase v pořádku. A historie se neptá jak, ale kdo, takže v pořádku.
0: Přesně, historie se neptá
1: jak, ale kdo.
0: Jak, ale jestli, já říkám.
1: Jo, dobře,
0: já,
1: to je taky dobrý, ano.
0: Nicméně, jak sledujete? Jak jste sledovali včerejší hokej? Jak sledujete mistrovství světa, nebo když se třeba hrajou naši beraní, nebo váš oblíbený tým, jak sledujete ten hokej? Doma? Nebo v hospodě? S kamarády jdete někam, já nevím, někomu na pergolu, na zahradu? Protože ty možnosti jsou různé. A já jsem zastánce toho, že doma mě to hrozně nebaví sledovat.
1: Fakt jo.
0: Jako musí být chlebíčky a tyhle věci a já nevím, chuťovky a to my si vždycky s klukama děláme pomazánky, ale fakt, do hospody.
1: Tak, ano, parta a hospoda je vždycky lepší, rozhodně, přesně. Člověk se i víc uvolní, víc se troufne, než zakřičet si a tak,
0: no,
1: že jo.
0: Přesně.
1: Jo.
0: Já jsem párkrát zkoušel řvát doma, jakože gól, a bylo mi jasně vysvětleno, že takhle to dál nejde. Takže žena už se mnou nebydlí, ale i tak chodím radši do hospody.

0: je tady jasné rozluštění. Odpolední show na Hit Radio Zlín s Pavlem Šárkou. Jak sledujete hokej? Tak vy jste nám psali, prosím vás, Ondra napsal. Já bohužel, protože jsem pořád v práci, tak bez rituálu maximálně se na pracovišti otevře pivo, ale sledujeme to na telefonu.
1: Počkej, to je super rituál právě. Jako počkej, hledat si pivo v práci a pustit si hokej prostě na mobilu je super.
0: To je jako cool, ale nevím.
1: Jako můžou to ještě vylepšit. Ondra, doporučuji nějakou promítačku pořídit a jakože soudek, že jo, narazit a pak to bude mnohem lepší ještě.
0: Tak,
1: to bude rituál.
0: A ještě pracovat ideálně.
1: Tak.
0: Milan, Spartou v hospodě kvůli atmosféře, jinak do hospody vůbec nechodíme. To je zajímavý. Že nechodí do hospody jako jindy, ale...
1: Ještě je otázka, jestli mu věříme Milanovi, ale no...
0: Nevěřím, ale váříme se, že jo.
1: Tak, jasně.
0: Že Milane, jasně.
1: Je to krásné, že jste takový jako fanoušci, že chodíte na hokej do hospody.
0: Tak ono se taky hraje každý pátek, že jo, furt něco, takže...
1: Vždycky něco najdem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
7: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
6: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
7: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
6: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
7: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
8: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
15: Kaufland.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
2: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: v NZ-ku tady na Hit Radio Zín. Mi bylo mimochodem mimo mikrofony vyřčeno, že vždycky zacházím někam jinam, než o čem je NZ-ko. Tak prosím vás, dneska pojedeme na dovolenou, na měsíc.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Čirou se jezdí na týden, ale asi pojedeme na díl.
2: Ty si fakt, Pako, ano, o měsíci to bude, ale samozřejmě o tom s velkým M. Protože já jsem teďka vyčetla, že když se Apollo 11 vrátilo z měsíce, tak astronauti museli zůstat v karanténě, aby nezavlekli mimozemský život na Zemi. Což je jako super, jako, že... ale počkej, ale to nejhezčí na tom je.
0: Jako?
2: To nejkrásnější, co mě na tom přišlo fakt nejvíc vtipný, je, že kdyby jako opravdu na sobě měli nějaké vesmírné bakterie nebo cokoliv jiného, tak v karanténě v tom modulu by se to rozmnožilo. Takže
0: pane bože.
2: To je hodně dobrý boj proti mimozemským světům, ty jo.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: Prosím vás, pěkně, tady na Hitrádiu Zlín celý tento týden hledáme místa, která ve Zlínském kraji nikdo nezná, ale měl by. To je jedna ze soutěží, kterou najdete na hitradiozlin.cz, nebo teoreticky svoje tipy pište na 601 13 1305, protože soutěžíme o lístky na Banger Festival na tuhle sobotu. Vám, stejně tak jako Šárce, se ale, kdo se tam vypraví, bude hodit vědět pár z důležitých, takových jako rapových slovíček, která jsou jako mezi mladými nebo mezi rapery jako velmi známá a možná vám nic neřeknou. No. První, co to znamená flow.
1: Když no počkej, abych začala tím bangrem celkově. Jako to je pro mě celá jako neznámý výraz.
0: To je nakonec, jo.
1: Dobře, tak flow. Nakonec. Takže flow.
0: Flow, co to je
1: tak
0: flow?
1: Tak jako flow, vím, co znamená běžně, ale co to znamená mezi rapery, netuším. Jako.
0: Když rapper vystupuje a řekne, že ten má dobrou flow.
1: No tak prostě jako působí příjemně, ne? Je to super.
0: To znamená,
1: když si na vaně s ním hezky.
0: To je způsob frázovat, dejme tomu.
1: Aha,
0: takže dobře. Podle toho, jak frázuje, že mění třeba to frázování jednou rychle, jednou pomalu, jednou jinak. Říkáš, to má dobrou flow, ale flow se mi líbí.
1: Okay.
0: Tak jo, bars. Co to znamená bars?
1: Netuším.
0: Má dobré bars.
1: Má dobré bars?
0: Jo, to je text, to je jako lyrics, jakože on má prostě, nebo bars je vlastně sloka, má dobré jako sloky.
1: Dobře, a proč se tomu neříká bars i já nevím, třeba v roku, abych tomu rozuměla jako?
0: Protože vy jste, já nevím, pozadu, prosím.
1: No, dobře, dobře, dobře.
0: Punchline.
1: Netuším, punch je jako pěst, ne?
0: Ano,
1: no,
0: a linka, text jako, vlastně, no, tak punchline, tak. Že to je jako na konci věty přijde nějaká vtipná jako nebo dobrý úder. Jakože tam je, že to má dobrou myšlenku.
1: Jasně, něco, co tě jako odzbrojí prostě.
0: Jo, není to láska, tak, páska,
1: wow.
0: Ale... No láska, páska není
1: láska,
0: dobrý.
1: Láska, páska je to samý.
0: Ne, no. To není dobrý punchline. To je nula punchline, jo? Okay. Láska, páska. No a poslední, prosím vás, protože festival Banger. Co to je Banger? Ty jsi vydal letos nejen album, ale na tom albumu minimálně dvakrát totální banger.
1: Jo tak, takže prostě hitovka, nějaký
0: jo!
1: Silný. Ale prostě moje znalosti v téhle oblasti, jako v oblasti rapu, končí u Linkin Park, takže...
0: Teď! Tak to jsem neslyšel.
1: Promiň.
0: Teď, to mě úplně urazil. V tenhle moment jste připraveni s těmahle slovama, už víte, co to znamená, flow, bars, punchline a banger. V tenhle moment můžete vyrazit sobotu na banger. Těším se na vás.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
7: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
8: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
9: Hit Radio.
10: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: vyzeráme Pitbull, Chris Brown na Hit Radio z Plin Show, s vámi Pavla Šárka a prosím vás, pokud náhodou byste se chtěli vypravit za nákupem nějaké chaty, tak se nabízí teďka dvě varianty. Nebo co musíte udělat? Tak první, než vůbec půjdete za realitkou, tak musíte chvilku vydržet, za chvilku budou čerstvé zprávy a Šárka o tom bude mít řeč.
1: Přesně tak, tam se dozvíte, jestli zdražují, zlevňují, nebo případně tak, které zdražují a které zlevňují.
0: A v té druhé variantě mi na sebe dáte číslo, jméno a budeme teďka noví kamarádi, protože já nemám kamarády, co mají chaty.
1: Jo, takhle, já jsem myslela, že jednu chceš prodat a to ne, ty chceš jenom kamaráda s chatou,
0: tak,
1: rozumím.
0: Já se o to nechci starat, takže já bych tam,
1: jo,
0: bych tam
1: ideální vlastně, přesně,
0: jednou za
1: takže
0: měsíc.
1: Přátelé, to je vlastně ale skvělá rada, nekupujte chatu, pořiďte si kamaráda s chatou.
0: A teď už samozřejmě optimálně, muzika, která potěší nejen dospělé, ale nebojím se říct především, možná, že hlavně ty děti. Huntrix, nějaká skupina Prey nebo co. A Golden.

0: Taky Huntrix na závěr 16. hodiny. Jdeme se podívat taky v rychlosti na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, potěším, protože nevidím žádné komplikace, jezdíme v pohodě, tak hlavně ať to vydrží, ať máme klid. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
3: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
2: Souhlasím.
4: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Jestli máte v plánu koupit chatu, potěšíme vás. Od konce loňského roku trochu zlevnili. Analytici ale podotýkají, že zlevňují spíš průměrné chaty, do kterých dlouho nikdo neinvestoval. Takových se taky prodává nejvíc. Naopak třeba hezky zrekonstruovaná roubenka v přírodě stojí v přepočtu na metr čtvereční víc než byt v Praze. Mladí fotbalisté a fotbalistky se můžou v Uherském Hradišti těšit na příjemnější tréninky. Město totiž rekonstruuje umělku v městském sportovním areálu v ulici Stonky, kterou využívají pro tréninky především mládežnické kategorie FC Slovácko. Práce, které zahrnují především kompletní výměnu povrchu, začnou v červnu a hotovo má být už do půlky července. Policisté dnes zasahovali kvůli vážnému fyzickému napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Podle iDnes.cz tam měl student pobodat dívku z jiného ročníku, která se s ním rozešla. Policie školu preventivně evakuovala, útočníka zadržela. Na případ platí informační embargo. Trenér českých fotbalistů povolal na sraz před světovým šampionátem Severní Americe tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku a Sochůrka. Finální nominace na mistrovství světa bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které naši se hrají příští neděli. V příštích hodinách se má na východě Moravy vyjasňovat, noc už bude polojasná a minima klesnou zhruba k 8 stupňům. Zítra dopoledne se těšme na slunce, odpoledne už má ale mraků zase přibývat a mohlo by opět i zapršet. Teploty budou stejné jako dnes, 20 až 23 stupňů.
9: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
7: Hit Radio Zlín.
0: Otázka za milion dolarů v odpolední show na Hit Radio Zlín. Prosím vás, mě zajímá, na co ještě dneska nemáme aplikaci? Na co?
10: Jo, dneska na všechno. Přesně, všecko, co mě napadá, na tu šapku mám. A mám jich spoustu, který vůbec nepotřebuju.
0: Aha.

0: Já už doufám, že už máte teda po práci a jste s námi samozřejmě na Hit Radio Zlín odpolední show s Pavlem a Šárkou. No a chystá se nová, zase další aplikace a už se na to začínám být úplně jako alergický. Jak někdo přichází s tím, že další aplikace, vymyslel jsem nějakou aplikaci, která ti něco, tak prosím vás, tahle je ale konečně taková ta dobrá. Kváta, kterou bychom měli mít všichni. A co ty kroutí zase hlavou?
1: Já ti stejně nevěřím. Stejně věřím, že až to zase řekneš, tak si řeknu, no tak to taky nepotřebuju. Já tak schválně, pojď, přesvědč mě, prodej mi to.
0: Tak jo, budu prodejce. Aplikace S-karta, znáte to, slečno?
1: Neznám a už ten název mě odradil.
0: Ale prosím vás, uklidněte se, kam odcházíte? Zůstaňte.
1: No, pardon, dobře, tak máte ještě jednu šanci.
0: Tak takhle se to neprodává, nicméně, musím, je to aplikace, kde vám musí neustále svítit 100%, jiné vás to za něco buzeruje. A těch 100% je vaše zdraví. V momentě, kdy dlouho nejdete třeba k zubaři, tak procenta jdou dolů a začne vám to něco jako pípat. Měl bys navštívit toho. Takže... Jo, ženy třeba půjdete ke gynekologovi. Nebyli jste dlouho, měli byste. Já, tak u mě tam bude asi pravděpodobně úplně všechno, ale špatně, já budu asi jak 4%. Ale mě tam bude furt hlásit třeba, že bych měli se připomenout k něčemu, že bych si měl zkontrolovat. Ty tam napíšeš tam nějaké potíže zdravotního, no, řekne, měl bys navštívit tohoto doktora a podobně. Skvělá věc.
1: To umíče GPT taky ne.
0: Tak jo, tak řekl to někdo těm vývojářům. Tak jsme se dozvěděli ale jednu zásadní věc. Kdyby náhodou se Pavel Cacek, jakožto já, se k vám někdy hlásil na obchoďáka, tak mě neberte.
1: Rozhodně nebrát, nepřesvědčil mě vůbec a naopak tu aplikaci nenávidím.
0: Tak prosím.

0: Zima nebo teplo, do duše vám vždy odpolední show přinese jen světlo. Tak, to je můj velký rým.
1: Prosím tě, proč se o to zase pokoušíš, o tyhle věci, jako?
0: Já nevím, mě napadlo, že to bude originálně zábavné, ale dobře, tak už to dělat nebudu.
1: Tak, děkujeme pěkně.
0: Co máme odpolední show na Hitrádiu Zlín, když už je ten teda jako malý pátek, opět přinesu absolutně zbytečný kulturní tip na víkend, který určitě nevyužijete.
1: Ale tohle mě začíná bavit víc a víc, jako. To je přesně takový to, jako, jestli nemáte někoho rádi, tohle mu doporučte, co tam vydá. Třeba no. Takové to, jako víš, že když přijde tchýně, maminko, mám pro vás tip, kam byste se mohla vydat.
0: Tak prosím vás, souboje v sekání dřeva budou tuhle v sobotu v Jihlavě. Kdyby náhodou jste hledali místo, kam nejet, tak jedno jsem vám teď dal. Je to možnost jako krásná, tak jako žádná jiná, no.
1: Souboj v sekání dřeva a ještě v Jihlavě, jako to nechceš.
0: To chceš moc, no.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
7: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
8: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
7: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
9: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Housebrand Café, per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
11: ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
12: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
11: No, už je to skoro ke stovce.
12: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
15: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak jestli plavat mezi žraloky zní takhle, tak se toho nebojím. Imagine Dragons, tady na Hitrádiu zní odpolední show, s vámi Pavla Šárka. I dneska na čtvrtek 21. května se měli moc hezky, co je?
1: Ne, já jenom tak přemýšlím, jak mluvíš o těch žralocích, jestli jsou v Řecku žraloci. Nejsou moc, že? Můžu být v pohodě.
0: No pokud ano,
1: já bych nechtěla plavat mezi žraloky, nechci, ne?
0: Pokud vláně. Jsou, tak se to dozvíme tím, že už se nevrátíš. Měli jsme tě rádi. Dneska jsme se tady ale dali takový repový slovníček, naučili se některá nová repová slůvka na tuhle sobotu, kde nás čeká repový a hip-hopový festival Banger tady ve Zlíně.
1: Taky jsme tady s vámi probírali, jak jezdíte s akcí, jestli jakože taxík, nebo máte nějakého osobního řidiče. A Pavel mi tady slíbil, že kdykoliv já budu potřebovat takhle někde jako vyzvednout, tak on nepřijede. No.
0: Děti, jo, už jsi se lekl.
1: No, jasně,
0: už
1: že ne.
0: Chtěl říct,
1: neboj, nevěřím ti.

0: celý tento týden, prosím vás pěkně, hledáme pomocí vás místa, která ve Zlínském kraji nikdo nezná, ale mělo by. My tady jsme tady známé věci, jako například Chlum, že jo, jako
1: Langoše na Chlumu. Tohle je fakt strašně jako subjektivní, protože třeba to, co teďka píše Kačka, tak já znám velmi dobře a ty jsi tam prej nikdy nebyl.
0: No, že Mlacovské jako šutry, nebo co? No,
1: jasně, tady no. Skála tady na Mlacové.
0: Těch šutra, prosím tě, proč bych tam chodil?
1: A hlavně tam moc hezká procházka, pokud teda není podeští, protože to je tam brutálně bahno.
0: Aha, tak ono se chodí, tak to už mě, tak to už se ztrácím.
1: Já chápu vlastně, dobrý, to není pro tebe.
0: Kdyby náhodou jste měli ale další místa, protože Kačka se tímhle automaticky zařadila do soutěže o lístky na Banger Festival, zítra budeme vyhlašovat, kdo si lístky odnese, tak svoje oblíbená místa, která si myslíte, že třeba spousta lidí ve Zlínském kraji nezná, psát na hitradiozlin.cz anebo na 601 13 13 05.
2: Žijeme Zlínský kraj! Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji. Hit
3: Radio. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 9.

0: do 26. května. Kaufland.
1: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: www.radiohity.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
5: Dobré obaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly.cz.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Dámy a pánové, je tady chvíle, na kterou někteří možná čekali.
1: No tak do... Pavle.
0: A to ty jsi na to čekala.
1: To jo.
0: Nevím, koho smysla. Hit Radio Zlín, odpolední show se na týden rozdělí. Já tady zůstávám, tak jak je ve zvyku, protože já nikdy nikam nejezdím, já jsem věrný vám, posluchačům. Ovšem Šárka to tak nemá.
1: Aha, dobře.
0: Piráti z Karibiku.
1: Jasně, do Karibiku sice nejedu, ale pirát budu, to je pravda, Ado. Rum mám připraven a vyrážím na Plachetnici, ideální. A
0: teď, já jsem si chtěl udělat takový testík, jo, protože ty jedeš do Řecka, jedeš nějakou loď nebo co, tak prosím tě, rum teda ty jsi řekla, že máš.
1: Jasně, že.
0: Pásku přes oko.
1: Tak tu nemám.
0: Tak to pořiď, to pořiď, bez toho to nejde.
1: A ještě papouška, že jo?
0: Jasně. To nemusíš, to je přítel. Klobouk?
1: Mám.
0: Výborně, a poslední dřevěnou nohu.
1: No tu asi nemám.
0: Tak to je přítel taky. Tak jo. Tak my se loučíme, mějte se krásně. Já se samozřejmě s vámi slyším zase zítra od 15.
1: A já ne.
0: Za týden.
1: Já až za dlouho. Přátelé, mějte se, ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kyvadlově se jezdí v Rožnově pod Radoštěm v Ostravské ulici. V blízkosti penzionu Janušík opravují propadlou vozovku. A ještě zítra mají pokračovat také práce na silnici z Boršic u Bletnice přes Slavkov a Horní Němčí až po Strání. Pomalu se tam bude posouvat vozidlo údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ať to tu žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
15: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu, ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
14: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na srase před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
16: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
14: Jasná, skoro jasná obloha do rána, teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu

0: Tohle byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Livin' on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
10: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Radost už od roku 1986 vznikla v Praze a dodnes se vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste, Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme z Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got Deadlight. Some

0: Tohle je nezaměnitelný zvuk ze skupiny Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. Tohle totiž na Hit Radio uslyšíte už v těch příštích minutách. Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v playlistu taky máme. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení lodží a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Trenýrkárna.cz.
8: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenýrkárna.cz.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
12: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
13: Hit Radio, Hit Radio.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order 1963, záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
2: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. Kamelédia. Nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

byly legendární Eurythmics s hitem Sweet Dreams. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic, ten je plný hitů 80. let, 90. let,

a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba a i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV. A pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
4: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

kávu nás pozvali All Saints Black Coffee na Hit Radio. I takhle zní čtvrtek. My teď přitvrdíme, pořádně řízneme do kytar a vychutnáme si kapelu, která dodnes vyprodává haly po celém světě. V rámci svého evropského tour Česko v plánu nemají, ale pokud byste opravdu chtěli slyšet naživo, v červnu a červenci budete mít možnost hned několikrát. Příležitosti se nabídnou třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A o komže je řeč? O Def Leppard. Také pokud byste to chtěli spojit s výletem, šance určitě je. A nebo si je můžete poslechnout u nás na Hit Radio.

0: zpíval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, třeba i s nabídkou české skupiny Mňaga až Dorp, písnička pro tebe, ta bude pro vás všechny. Taky Century nebo fantastická Enya, tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát. Hit
1: Radio. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. Oáza-klidu.cz.

0: Studio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal. Hezký večer.

znáte, Depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc, a člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend, tedy v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne. V Hit Rádiu budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

0: teď. To byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me, věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál, o slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude co poslouchat, tak užívejte večer.
1: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín. Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Hold Up zpívala Rena Scott na Hit Rádiu právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meat Loaf. Jo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.cz.

Dost dobrý, good enough se jmenovala písnička, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je tu 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny, jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.

Kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.

0: CZ. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
1: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
0: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
1: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
0: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
1: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Na vlci, co vyjel na měsíc.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.